Právě jsme tím na ministře, že musím mít vůbec jiný. Chápu, že kusá zažil jsem